0: Troje jedno banana, to feed ve svoje veliš. Haba je sa pak líka se, Funky. Toho bo toh jedno plinka, Funky.
1: Hej, kroket, druhé Luise v Rovtov dáme lít hom drinken.
2: Šampíde, ne, Funky? Porta plen brut.
0: Hej, veď ja ma, kebe líku uvrne